0: Benedicte Pomozzi, Rogarietto, Oslegli, Gregor. As it's another, so not this. Katkojem šepsko, mate nejaký dotaz. Садите самент.
1: А видите, он не якер.
0: Бери шатрево.
1: То не хлопи.
0: Не погибне. Есть где я китотос.
1: Кому ты падрже старый прусов?
0: Pravě jménu toho půrci, já už hlavu prosu.
1: To pošlište! Prusov je dom nebývalá taková skružín. Až ta sázovka měla svoji léto počít.
2: Až i v registratura.
1: Jak ta sázovka měla léto počít 18 a 16. Víte!

0: Zrachi, ne umi počítat se sa zraky. Já se nitky čekal na zázrak a přišla jste mi. Dovolte, abych vám poděkoval.
1: Nesmí svaržit.

0: ale ak se opravdu jmenovala Elian.
1: Elian, Gregor, vždyť to máte, teď to píšeš.
0: Helgen, Helgen, tam je jenom Helgen, nic víc.
1: To samozřejmě znamená Elian, Gregor.
0: To může znamená, že má Emilia a Matěj a Helgen a Montes.
1: A mi je to Elian, Gregor.
0: Alles prima. Helena Macropulo, scherzi e screti.
1: Signore, c'è c'è!
0: Siste tutti a Milano.